0: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
0: Hit Radio.

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřené.

0: každý den i o víkendu.
1: nc-cepkov.cz
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace.

0: www.radiodiny.cz.
1: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
2: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
3: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovení útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Zlín je o krok blíž do stavby tribuny na fotbalovém stadionu. Město se dohodlo s majiteli bytů v polifunkčním domě, ke kterému má konstrukce směřovat. Současná východní tribuna se o pár řad sníží a protáhne se. V dostavbě budou i toalety a možná bufet. Stavba by mohla začít zhruba za 2 roky. Počasí na východě Moravy bude dál docela proměnlivé. Teď dopoledne místy mraky, možná i slabá přeháňka, odpoledne už ale slunce. Zítra to má být přesně naopak. Zpočátku slunce, pak už spíš mraky a déšť. Odpolední maxima se dostanou nad 20 stupňů.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. Mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Tak já se hlásím, že já to nejsem, teda.
2: Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Found Love, Rihanna, Calvin Harris na Hit Radio v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátkej, no, co ti
0: ale extrémně byl kratší, než normálně mi přijde teda, jo, víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u tchyně a u tchána, taková takový pohodový víkend, odpočinkový, co jasný.
1: Dokonce, no, ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne,
0: teda, jo.
1: Tohle nevytahujeme.
0: Já to
1: ale,
0: pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hočky, jo. Normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro. Měl jsem tě vyhodit tam u toho syka, u opatovic tam u toho kruháče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme nějakou prašnou cestou
1: někde.
0: Já
1: ti pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad, tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary, 608, tohle je Hit Radio, hezké ráno. They say

0: vyrazil Spartou skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek, Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějce byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je
1: úterý.
0: Zítra, takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme Vzpomeneš si, Eva Farna, Miraj na Hit Rádiu v 6.13.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Selena Gomez a The Scene. 6 hodin, 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který jí volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer, no.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav. To je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně, ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo, ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo. To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story, možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnu brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky.
7: Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
2: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
16: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. HouseofFunPrague.cz.
2: Hit Radio.

0: Dopravní servis a Kuba Bělak. V Boleticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. A na dálnici D35 na 245. kilometru směrem na Olomouc dejte pozor na sraženého divočáka.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: sakra nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tonce Daj. Gone, gone, gone, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update.
2: Ranní update.
3: Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Lives, po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
0: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
4: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou, ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
0: Asi tady se odbočit.
1: A je to teďka jiný, jo?
4: Už spolu nejsou.
0: To bylo kvůli tomu.
1: Jedna blbá odbočka, ty jo.
0: Já mám teda občas problémy s Waze, musím říct v dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedáš zpátky. Natália Imbruglia, Thorn, 6.33 na Hit Radio, hezké ránko.

0: Tak co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený.
1: Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
2: Smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemný aktivitě.
1: Nic novýho. Tak co tam máš?
2: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
1: Takhle z hurta jako.
3: No. Pizza.
2: Pizza.
1: Mm-hmm. Pizza. Já miluju těstoviny, jakýkoliv, v jakýmkoliv, v jakýkoliv formě.
2: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
1: Tak jako teď záleží, no. No, dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
2: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
1: Nekecej.
2: Spojili se normálně s Čupačup, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle. Neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí. Jo?
1: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy. Ale já bych to teda opravdu, opravdu ochutnal.
2: No já taky.
1: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš. Kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že bys ho nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že jo?
2: Ježíš, ale to vůbec není špatný nápad.
1: Jo, to je jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radio.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. A v Bolaticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, i tady dávejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufám, že máte pohorový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Too Low, Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s 4camping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktu značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže. Jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně. Takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle je moc hezký. A když jsme u těch spackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se připravím.
0: Na jehlách. Ty člověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže ying yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.
2: To je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: zaujel.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.

0: Sony.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.
2: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česká pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několikaměsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ve Zlínském kraji už platí nové jízdní řády autobusů i vlaků. Změny jsou jenom drobné, přesto nám dopravci radí si svoje pravidelné spoje raději zkontrolovat. Třeba do Komárova místo ranních autobusů ze Zlína jezdí nově spoje z Otrokovic. Autobusy z Kroměříže do Koryčan nově zastavují i u železniční stanice ve Zdonkách. A začaly nám taky jezdit cyklobusy do Bílých Karpat, třeba z Uherského Brodu nebo Bojkovic. Zatím se na řadě míst na východě Moravy drží větší oblačnost, na Valašsku se ještě může objevit přeháňka. Odpoledne už nás ale čeká většinou slunečno a maxima 20 až 23 stupňů.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
1: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hezké ránko.
11: Ahoj, hezký pondělí.
12: Snídaně šampionů.
10: Jsme tady kompletní, je tu s námi David, tobě hezký ráno.
13: Ahoj.
10: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
11: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte. Kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
13: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
10: tak já si myslel, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle, nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby. Teď Green Day, hezké ránko.
1: Hit Radio Zlín.

0: Buďte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day. V 7 hodin, 8 minut posloucháte Hit Radio. Krásné ránku, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký, já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka, měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
2: Který?
1: No, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky, ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo, a co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně, jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
3: Okay. Že nehází taky tu lahev za sebe.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide. Ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
3: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam něco takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodinu koukají na něco, co je nebaví, jo.
3: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba, jo. A já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako mimo.
1: To já vůbec nevím,
0: době.
1: Co je.
0: To je, člověče, taková opíjecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte si na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách? To nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777 937 777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: 8:15. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaní šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, jdu jí jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný.

0: anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně nešená. Zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohl asi 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Já k tomu nemám tak, slov.
0: Takzvaně dopadla dobře ta svatba. Takže tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přinést za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím.
1: Taky
0: mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě, je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: A to je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je pod napilých a mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle s Měkejšem toho moc neuděláš.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tohle jsou hity, Poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Trnko brání, Trnko brání.
9: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
10: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
9: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: obuví.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Boleticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, dejte pozor, a na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou se srazilo osobní auto s nákladákem. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio.

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi. No a David má ranní update.
1: Ranní update. Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě. Z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněna. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pětka, dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Benson Boone. 7.35, posloucháte Hit Radio a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: V House of Fun se rozhodně nudit nebudete. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, bar, diskotéka. My jsme tam nedávno měli s kámoškou rozloučku se Svobodou a byla to teda pecka.
0: Hezký, no a kdo si možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno. Ahoj.
0: Zdravíme na Náchodsko, zdravíme Rožďárek, tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
3: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
2: Pěkně.
0: Hezký, no tak pojďme to zkusit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
3: Motorový olej.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
3: USA.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké je opak slova rychlý?
3: Pomalý.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
3: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, pátou otázku.
2: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
3: Ale.
0: Co? S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
3: Dobře, děkuju moc.
2: Moc gratuluji.
0: No,
2: nedí
0: záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku? Jedeš do práce?
3: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
3: Tak jo, zatím díky.
2: Ahoj. Čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Zlín.

0: Sinclair, Love Generation. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje, nebo takhle. Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána?
2: Dá se o tom mluvit z rádiu takhle
0: ráno,
2: jo?
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Bloudivý nerv. Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Jo. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin,
1: jo. Já si taky dej.
0: Takže počkejte, takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
1: Počítá to někdo teda?
0: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne?
1: A to si má nějak jako opakovat, nebo...
0: No, ideálně bys to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to vomlím.
0: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
1: Už přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dejme pro verze.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Popsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
13: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
19: Senkor.
20: Lásko, jaký bys chtěla auto?
21: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
20: Ale já myslel, jakou barvu.
21: Barvu? Já tak to nevím.
20: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
22: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Odlové na Masarykově třídě u nemocnice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A v Napajedlech v Napajedalské ulici u křižovatky s Kvítkovickou bouralo osobní auto s náklaďákem.
24: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte kapučíno dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní fópa, jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom, to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
0: No.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotto s mořskými plody parmazán.
1: No ale je lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Ale tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já teda, Alech, já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá a jdám 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to kapučo před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává expresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do 1 roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup. Hurikány vyhrály 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání. Na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Zlín je o krok blíž do stavby tribuny na fotbalovém stadionu. Město se dohodlo s majiteli bytů v polifunkčním domě, ke kterému má konstrukce směřovat. Současná východní tribuna se o pár řad sníží a protáhne se. V dostavbě budou i toalety a možná bufet. Stavba by mohla začít zhruba za 2 roky. Počasí na východě Moravy bude dál docela proměnlivé. Teď dopoledne místy mraky, možná i slabá přehánka, odpoledne už ale slunce. Zítra to má být přesně naopak. Zpočátku slunce, pak už spíš mraky a déšť. Odpolední maxima se dostanou nad 20 stupňů.
15: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
16: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
15: www.elektrološák.cz.
17: Dobré ráno, šampione.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
19: Jsme tady pro tebe.
18: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
20: Ahoj, dobré ránko.
17: Krásné pondělí.
21: Snídaně šampionů.
17: Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu do slova, to bylo boží.
20: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotaly sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
22: Jsem profík.
20: Neskutečný.
17: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zazpomínejte, zůstaňte s náma, za chviličku se nám to bude hodit.
0: Hit Radio Zlín.

0: ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera. Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva, vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy jako nedoporučuje. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dítne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, jakože dítě je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhodně. Neřekla. Říkala jsi, co to je za debila?
1: Ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kubi, já to asi nedám.
0: Kubi, já to nedám, já jsem mu říkal, že 2 + 2 = 6,
1: ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek a Kuba mi to ještě říkal, hele, taťka je prostě takovýhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: Jo, jsem se lekl, jako v hospodě na kovárně,
0: no,
2: říkáš bar.
0: No, tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, nech se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta. A říká, já jdu prčic. Jo, takže to je takový můj jako, vlastně ani ne trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka. Takže bych se divil, kdyby ti chvíli netrvalo, než jsi...
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo?
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: 9:15, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera, o tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, když jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnu s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: ty huli, ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednou a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Verdik, ahoj.
1: Já bych naopak bejtou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat, jo. Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svou historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl. A udržel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem. Jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste tipnout, jenom Davide, zkus tipnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo. Říkám, a to mám jíst, prostě mě to ani nechutnalo, prostě to je tak, jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se něčemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď.
3: Ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic.
3: Nic.
0: Pojďme dál. Minely, ram pam pam. 8 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko. Baby, I see what's on your mind.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov. Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
0: Zve generální partner Ed House a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
6: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.

0: dopravní servis a Kuba Bělak. V Olomouci v ulici 17. listopadu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Bouralo se taky v Odlové na Masarykově třídě u nemocnice a pozor na nehodu v Napajedlech v Napajedelské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez kterým

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Tohle je K-pop na Hitrádiu Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde 0,5 litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6-násobný.
0: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
2: My jsme v pohodě, ale představ si, že když v Americe na fotbal dáš si třeba 3-4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 1600.
0: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
2: Ještě když lístek stojí 20 000 třeba.
0: 20 000. Ale fuj, Davide.

0: Tohle jsme v pondělí ráno taky potřebovali slyšet. Imagine Dragons on the top of the world. 8:40. Vám přejeme hezké ránko.
1: Minulý týden jsem byla na Rock for People, možná i někdo z vás, možná jsme se tam nějakým způsobem potkali nebo minuli. Já se přiznám, že za dva dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo? Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny, ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo? Takže za prvý třeba influencer, jo? Toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravý spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo? Vždycky, těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vy vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
0: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde z toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
1: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
0: Známe.
1: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku.
0: A nemáš cečko? Ne, já mám lightning, jo, prosím tě, no, tak to nic.
1: Festivalový důchodce, to jsem já, jo? Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já. A pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
0: Jasně.
1: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den, to je to.
0: A bylo to povídání nebo to bylo citoslovce?
1: Oboje.
0: Oboje,
1: no,
0: dobře,
1: různě.
0: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá. To je ano. Ten největší problém, jo, protože to známe asi všichni. Když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je strašný panoptikum jako, jo. Nicméně, asi nám dáte za pravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí, jo? No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hitrádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na summer party. Od pátečních 15 hodin ti až do

0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
5: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvé na konci, v sekci kariéra.
6: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
7: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
6: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
11: Ekokom.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se to moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde, když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka, ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu s tvým Kubou, plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x. Já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali a já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný. Já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music. Brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávěla příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze. Normálně články, ano, kdybys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou, Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo?
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těmhle těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a ne náhodou bude poslední i tady u nás. To se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55. Tak pojďme si to užít jako na tom koncertě. Hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Julie už vám praje krásné pondělkové ráno a vy jazdíte bez nehod, čo je úplně skvělé. Myslím, že cesty budou v tento moment už aj o dost viacej prejaznější, než to bývá ráno, keď ještě rozvážeme detičky do škôlok, do škola, valíme do práce. Tak hlavně na seba na cestách dávajte pozor, a keby niečo, tak vaše dopravné info volajte alebo posílajte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská. Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete. www.stavebninybobal.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a také ve středu. Město Hlučín převádí většinu svých bytů pod jednoho správce a tím je městská společnost Teplo Hlučín. Jedná se o více než 800 bytů, kde žije zhruba 1400 lidí. Jaký k tomu má město důvod a co se změní pro nájemníky, zjistíme od místostarosty Hlučína Václava Škvajna.
11: Jednotná správa, samozřejmě zde je nutno podotknout, že pod dohledem města, kdy Teplo Hlučín je 100% vlastněno městem, tak jednoznačně generuje ekonomické úspory. Město také bude mít snadnější přehled o obsazenosti bytů, neboť každý nový nájemce bude procházet schvalovacím procesem v radě města. Pro nájemníky se kromě změny hlavičky spravující společnosti nic nezmění.
10: Část tvoří byty, které město odkoupilo od společnosti Heimstaden. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7. Zúčastnit by se měl mimo jiné i americký prezident Donald Trump. Státníci budou diskutovat například o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem nebo o válce Ruska proti Ukrajině.
0: Fotbalový servis.
12: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
2: Teploty sa nám držia práve teraz na 14 stupňoch, maxima sa dotiahnu na 18, ale už to určite ako šípite, že tam máme zatiahnutejší deň. Sem tam nám možno vykukne trochu slnka, ale čo ja tu vidím, tak to sú aj dažďové prehánky. V popoludnejších hodinách na malú chvíľu by sa nám tu mali objaviť nič ako úplne šialené. Dúfam, že to nebude nejaký slejvák, ja tu hovorím, že to bude úplne na pohodu. No zatiaľ to tak vypadá, že sprchne iba trochu, tak necháme sa prekvapiť.
0: Hit Rádio Zlín.
2: Už to pred malou chvíľou riešili Michal z Jasmín a ja sa na to pozriem teda tiež, pretože neskutočná diva Eva Farná to rozbalila v Edenu šialený víkend, ale prezradím aj to, ako sa dostať k lístkom na najlepšie festivaly na Zlínsku, Karpaty Fest či Vízovické Trnkobraní. Takže je sa na čo tešiť, ja vám prajem krásne pondelkové, ešte stále ráno, je s vami Julie a poďme to spolu poriadne rozbehnúť so skvelou muzikou. Čo iné by to mohlo byť na začiatok než Breakfast at Tiffany's? Ideme si dať raňajočky, Deep Blue Something,

0: hodín. No pretože ja už sa tu sústredím na niečo úplne iné, a to na 19. ročník rodinného festivalu, hudobného, skvelého, parádneho, ktorý bude v Zámeckom parku v Slavičíne už 26. až 28. 6. Je to Karpaty Fest, áno, blíži sa nám to neskutočnou rýchlosťou, v podstate ukončíme, dá sa povedať, školský rok s týmto festivalom a rozbehneme leto. Leto v plnom prúde, takže tu by ste rozhodne nemali chýbať a my pre vás máme lístky a to nie je všetko. Máme pre vás aj taký ten náramoček, ktorý si dáte na ruku, bude doplnený 1000 korunami a vy za to si tam budete môcť kúpiť pitíčko, jedielko a tak ďalej. www.hitradiozlin.cz, zamierte na náš web a staňte sa členom našeho klubu šampiónu. A my vyberieme hneď niekoľkých šťastlivcov z vás, ktorým dáme lístky na Karpaty Fest a k tomu prihodíme ešte aj ten dobitý náramok v hodnote 1000 korun. Ja myslím, že to je super, nie? Stačí sa iba pozrieť a registrovať sa. Jednoduché.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
11: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
12: Souhlasím.
13: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
14: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
15: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Dneska tu síce máme 15.6., ale ja idem trošičku o krok do budúcnosti, idem sa pozrieť na nedeľu. Nedeľu je 21.6. a tento deň je výnimočný. Tak ako býva deň maminiek, tak na 21.6. pripadá deň otcov, deň našich tatínkov a na tých by sme nemali zabúdať, samozrejme. Čo by ste radi vzkázali svojmu otcinovi? Poďakujte mu, zavspomínajte na niečo pekné, čo ste spoločné zažili, alebo mu iba proste povedzte, že ho máte radi. A toto je to, čo my po vás chceme. Pošlite nám hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05 s tým najkrajším odkazom pre svojho tatina, pretože áno, síce sú to muži, ale aj naši tatinci potrebujú počuť tie pekné slova. Nezabúdajme na nich. No a my každý deň v našej odpolední show ten najkrajší vzkaz vyberieme, vašmu tatinovi zavoláme, vzkaz mu predáme a navyše ho odmeníme vstupenkami na Vizovické Trnkobraní. Áno, je to tak. Takto jednoducho si môžete získať lístky na Vizovické Trnkobraní. To bude toto leto naozaj veľkolepé. 21. až 23. 8. sa bude konať kde inde než ve Vizovicích, samozrejme. A vy si môžete takýmto spôsobom získať lístky a užiť si trebárs práve Vizovické Trnkobraní se svojim tatinom. Takže toto je to, čo my po vás chceme. Je to jednoduché, proste otvorte svoje srdce a dajte nám vedieť, čo by ste chceli zdeliť vášmu tatinovi. 601 13 13 05, čakáme na vaše hlasovky.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Já, nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: nc.cepkov.cz.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není.

0: naplněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
1: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
0: Hit Rádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift nám ukončila 9. hodinu a my sa môžeme pomalu isto prehopnúť do tej 10. Presne 10 hodín. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, mierime na cesty, vyjazdíte ukážkovo, nikde nemám hlásené žiadne dopravné nehody, nehlásite nám ani, že by sa držala niekde nejaká zácpa, takže to tam je úplne na pohodičku. Keby sa niečo menilo, tak ja vám radím dať nám vedieť. Buď nám písať, alebo zavolať, alebo poslať hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05, pretože zároveň s tým sa stanete našimi parťákmi na cestách a môžete si tak vyhrať v odpolední show plnú nádrž. Tak 601 13 13 05, dajte nám vedieť, čo sa deje na cestách.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
11: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Víc mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
15: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
14: V Jihočeském kraji pak od července začne platit nový integrovaný dopravní systém. V Karviné starém městě odstartovala stavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá přes 100 metrů a široká skoro 4 metry bude stát 26 milionů korun. Hotová by měla být příští rok na jaře. Stavební spořitelny poskytly do konce května úvěry za skoro 20 miliard korun. Meziročně je to o bezmála 40% více. Počet smluv o spoření naopak oproti prvním pěti měsícům loňského roku klesl asi o pětinu, na přibližně 162 tisíc. Hokejisté Caroliny po dlouhých 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boj o Stanley Cup prošla suverénním způsobem. V průběhu play-off prohrála pouze 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
16: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
17: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
16: www.elektrološák.cz.
0: Teploty sa držia na 15 stupňoch, dnešné maxima na 18. To sa nám nemení a zostáva to tak. Počítajte s tým, že pondelok bude takýto zamračenejší, zatiahnutejší. V neskorších popoludnejších hodinách nám môže na malú chvíľu aj sprchnúť.
12: Hit Radio Zlín.
0: Ja mám pre vás super pracovnú ponuku, úplne jobík, najviac najlepšie platenie a úplne najjednoduchšie.

0: Čínsky a slovenský klín. 10 hodín 23 minút z Hitrádia z Nina, pre ktorého som riešila, že v Británii je normálne ako full-time job objímanie, že dojdete a zaplatíte za to, aby vás niekto objímal. A zaujímalo ma, že keby ste dnes skončili v práci, aký biznis by ste rozbehli vy. A Jirka ma úplne dostal, toto sa mi páči. On mi totiž písal, že by chcel pojízdnu snídiareň. Tak jak to píše, snídiareň, prosím, hej, že on by prosil, jazdil po uliciach, jak býva treba taký ten stánok s kafičkom a tak, ale že on by rozvážal snídanie ráno ľuďom pred prácou, čo stoja treba na zastávkach a tak. Tak to sa mi páči, tento nápad. Tomáš písal, že by chcel byť testovač dovoleniek, vlastne, že vy by ste treba chceli ísť do Bangkoku, bojíte sa, tak ja tam pôjdem za teba a poviem ti, aké to tam bolo. Niekto predsa musí zistiť, či je ten hotel naozaj taký dobrý, ako píšu na internete. Ja by som sa obetoval pre ľudstvo. Tome, ja si myslím, že toto väčšina influencerov robí. Vlastne, že toto je jeden z full-time jobov, ktoré niektorí ľudia ako majú. A je to dobrý nápad, Tome. To by sa mi tiež páčilo. A čo sa mi páčilo, bola potom ešte správa od Janičky, ktorá nám pretlmočila info od svojej dcerky Lenky, ktorej sa pýtala. A Lenička by chcela byť profesionálna venčiteľka psov, že si predstavuje, že keď bude veľká, takže celý deň bude vonku so psíkmi a bude proste si to tam s nimi užívať a bude ich proste venčiť. A toto bude jej ako práca, ktorou ona sa bude živiť. Takže Leničko, Janičko, moc vás pozdravujem. Ďakujem za správy, takisto aj Tomemu a Jirkovi, že ste napísali. A držím vám palce v tých snoch, tak to sú krásne pracovné ide, by som to tak nazvala. Takže snáď sa splnia. Nech sme šťastní v tej práci, ktorú robíme, no nie?
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
13: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
12: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Keď zaznie táto skladba Hotel California, tak podľa mňa väčšina z nás si predstaví skupinu Eagles, ale toto je vlastne taká R&B prerábka, by som povedala. Victoria Hotel California práve teraz na Hit Radio Zlín. Trošku R&B vlastne verzia, ako som už vravela. Ináč, vedeli ste, že Hotel California od Eagles už je na scéne XY rokov a do dnešnej doby je to jedna z najhranejších jako skladieb, ktorú jako máme, Hotel California. A vždycky si to všetci pobrukujeme, aj keď vlastne mnohí nevieme presne ten text, nebo ja to tak mám, to sa nieko nedotkla, ja vždycky spievam Hotel California a som rada, že vlastne niečo ako spievam. Takže takto ja to mám spojené s touto skladbou. Ďalšie piesne pre vás nachystané. Robin Schulz, Linkin Park, The Emptiness Machine. To všetko je pre vás pripravené, hneď niekoľko piesní v rade za sebou, bez prerušenia, takže sa máte na čo tešiť.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Hit Radio.
14: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
3: Rádio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tak e-obuv ví.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
8: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
7: Potřebné informace k platbám lidem podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Rekonstruovaná opavská Breda se opět částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. V podzemí budovy by pak mělo vzniknout loutkové divadlo a další sál, na střeše bude bar s restaurací a vyhlídkou. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
10: Na popud toho, ako som vravela, že či sa mi dobre refrešuje tá stránka s dopravou, tak som sa skúsila pozrieť aj na inú stránku s počasím. Nech to máme akože z viacej zdrojov. 14 stupňov sa mi tu drží, maxima 18, takže to nám zatiaľ sedí s tým, čo som hovorila od rána. S jedným malinkým rozdielom. Na jednej stránke som ja videla, že v popoludnejších hodinách nám trochu zaprší, na tejto druhej stránke nevidím, že by pršať malo a vidím tam iba, že by mal byť zatiahnutý pondelok. Tak teraz vyber si, že? Mala som ja byť Veruže Rosničku, aby som vám to vedela presnejšie povedať. No každopádne počítajte teda s tým, že by mohlo aj sprchnúť, takže dážnik pre istotu so sebou.
6: Hit Radio Zlín.
10: Skvelá muzika nás čaká, Tim Berg hneď na rozbehnutie, ale hlavne pobavíme sa tak trochu aj o spánku. Viac za chvíľu.

0: rádiu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: A čas z neho proste beží a keď sa dívam na tie hodinky, tak proste už iba pár minút nás delí od toho obedového času 12. hodiny. To znamená, že pre túto chvíľu ja sa s vami lúčim. Než tak ale ešte urobím, pripomeniem vám veľmi dôležité veci, hej, ktoré sú fakt akože extrémne dôležité. Prvá z nich je, doporučujem zamieriť na náš web hydradiozlin.cz a registrovať sa do klubu šampiónu. Máte totiž tak možnosť získať lístky na Karpaty Fest a k tomu ešte aj dobíjací náramok v hodnote 1000 korún, za ktorý potom si tam môžete kupovať jedlo a pitie. Druhá vec, keď nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 necháte hlasovku ako vzkaz pro vašeho tatínka, pretože 21.6. je deň otcu, tak v našej odpolední show je dosť veľká pravdepodobnosť, že vás vyberieme a prihodíme vám k tomu lístky na Vizovické trnkobraní. A tretia vec, takisto využite náš WhatsApp 601 13 13 05 na to, aby ste nám dali vedieť, čo sa deje na cestách. Buďte naši kamoši, zapojte sa do našej dopravnej hliadky a v odpolední show Pavel a Šárka opäť vyberú jedného šťastlivca z vás, ktorému dajú peniaze na benzín. Plná nádrž za 2000 korún. Je toho dosť, čo pre vás máme nachystané a tak málo k tomu stačí. Iba aby ste nám dali o sebe vedieť, dali vedieť, čo sa deje na cestách, dali vedieť, že ste v klube šampiónov a dali vedieť, že máte radi svojho tatina. Ja sa pre dnešok s vami lúčim a budem sa na vás tešiť zase niekedy, tak ako ja zvyknem hovoriť. Majte sa krásne a užívajte si ešte ďalšie skvelé hity za malú chvíľu. Miraj, ale, alebo Benassi Bros. Ahoj!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
10: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
11: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
10: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
17: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
19: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
9: firma na zážitky
19: CZ.
2: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
8: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
20: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
21: Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit hodně.
21: Řešení je Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
21: Řešení je Acema.
20: A co když potřebuju 20 milionů?
21: Řešení je Acema.
20: A 30?
21: Acema.
20: A 40?
21: Acema.
20: A 50?
21: Acema. Jde to i bez banky.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
24: Úplně vyčilovaný Míša.
23: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
25: To není to 6-7 teda.
23: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
24: Počítá to někdo teda?
23: Já vám to počítám, já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
24: To se má nějak jako opakovat, nebo?
23: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
24: Tak to vám
23: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
24: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
23: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jednou.
24: Přesně.
23: Davide.
24: Kaput. Dejme pro verze.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Kroměříži Kotojedech se jezdí kyvadlově jedním pruhem, provádí tam výkop a pokládku kabelů. A další omezení je i v centru Kroměříže na cestě Grigráků v ulici Šafaříkova. Opravují školní jídelnu a taky se jezdí jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
4: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská. Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete. www.stavebninybobal.cz.
5: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
12: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
11: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Ve Zlínském kraji už platí nové jízdní řády autobusů i vlaků. Změny jsou jenom drobné, přesto nám dopravci radí si svoje pravidelné spoje raději zkontrolovat. Třeba autobusy z Kroměříže do Koryčan nově zastavují i u železniční stanice ve Zdonkách. A začaly nám taky jezdit cyklobusy do Bílých Karpat, třeba z Uherského Brodu nebo Bojkovic.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
0: Zatím se na řadě míst na východě Moravy drží větší oblačnost, na Valašsku se ještě může objevit přehánka, odpoledne už nás ale čeká většinou slunečno a maxima 20 až 23 stupňů.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne přeju 12 hodin 2 minuty. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně jsem se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu. Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A 6. bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí v práci, že?

0: na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaké ty hranice, nějaké plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PVLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hit Radio. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder. No new-

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hitrádiu, je přesně čtvrt na jedno odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech. Děkuju moc, Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk.

opeře, jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996, tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hit Rádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, pět srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenu. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hit Rádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovko na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divoký Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG 21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hit Rádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání. Tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: no, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vomdím.
2: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput, dejme pro verze.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
14: Mira,
15: Rybičky,
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Ivan Landa,
12: Harley,
15: Tomáš Klus,
12: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
15: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
19: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
18: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu, 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie Divoký byl, Činasky, Miraj, MiG 21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj! Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich. Díky moc, Jarda. Tak Jardo, gratuluju. A zároveň, jasně, jdeme na Bon Jovi. Teď se asi úplně nabízí It's My Life, že jo? To máme asi nejraději úplně všichni. Ale já si říkám, přece jenom ty srdcovky, ty jsou trošku výjimečný, tak co kdybychom si dali jako srdcovku úplně první hit, který Bon Jovi vydali? Víte, co je to za píseň? Nahráli ji v roce 1981 jako demíčko. Pak v roce 82 už oficiálně ve studiu a nakonec až v roce 84 tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli: tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi!

0: hokejový hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít i zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden, to vám můžu slíbit, poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu od pondělí do pátku ve 12 hodin.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
10: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
13: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
14: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
21: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra ve 12 hodin 58 minut. Abrakadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. To tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Holešově pokračuje oprava asfaltu. Ode dneška potkáme omezení mezi Cukrovarem Všetuli a Teskem. Jezdí se na semafor. A stále je uzavřená silnice mezi Holešovem a Rymicemi. Musíme objížďkou přes Količín. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Lépe.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přehlci Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
11: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5 720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
10: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních čtyřech měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v Plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s Plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Na pustevnách opět vznikají několikametrové sochy z písku. Letos na téma ohrožený svět ptáků. Vyrůstá tam tak třeba monumentální arahyacintový anebo sova sněžná. Tvůrcům teď můžeme nahlédnout přímo pod ruce. Na svých dílech budou pracovat až do neděle. Jak dlouho pak pískové sochy na pustevnách vydrží, bude záležet především na počasí.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
1: Mraků nad východem Moravy postupně ubývá. Později odpoledne už máme mít skoro všude polojasno. Teplota je poblíž 20, v noci bude kolem 8. Zítra nejdřív slunce, odpoledne se zatáhne.

0: pokutu za rychlost? Nějakou dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože nad tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Rybí Williams, nebo právě teď David Guetta.
1: Hit Radio Zlín.

Alvaro Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor. Když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak, když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod, pokuty chodí do datovky nebo poštou, navíc nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě, spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo? Ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodní SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme, jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naspíváme za 100 let číslo 2.

0: GN na Hit Radio. Je 13 hodin 22 minut, s vámi Jirka Pelnář, a protože pomalu Alici se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak schválně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, tři dokonce? Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme? Tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte Zit Rádiem, abyste si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.cestovniezcziny.cz.
1: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
2: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
3: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
7: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Amber na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Plnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Haha! Teď je ta chvíle, kdy se opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu, kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. Druhý týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu, občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle, já jako chápu, že pro to tělo je to potřebný, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Radio, tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký odpoledne.

před 2:15. Máme pondělní odpoledne, za chviličku tady taky bude 14. hodina a nejnovější zprávy, ale ještě předtím, tak pojďme zpátky k dovoleným, protože podle expertů tak prý potřebujeme 3 týdny dovolených v kuse, aby jsme si doopravdy odpočinuli. Tak ptal jsem se, jak to chodí u vás v práci a třeba Hanka tady píše: ahoj, kámoška vaří v nemocnici a 3 týdny dovči mít bude. U nás v práci byl kdysi problém vzít si 14 dní dovolenou. 3 týdny ani omylem. No, takhle, co se týká nemocnice, já mám polovinu přátel ve fakultce a na rovinu, tam i ty 3 týdny jsou podle mě jako málo, aby se dokázali nějakým způsobem zregenerovat. To je úplně jiný svět, takže zdravím.

0: Ve 3:15 si dáme další hity, za chviličku například Huntrix, nebo taky Edward Maja a Vika Džigulina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Hit Radio.
15: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hit Radio aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Kroměříži Kotojedech se jezdí kyvadlově jedním pruhem, provádí tam výkop a pokládku kabelů. A další omezení je i v centru Kroměříže na cestě Grigráku v ulici Šafaříkova. Opravují školní jídelnu a taky se jezdí jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Renková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
18: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
17: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Zlín je o krok blíž do stavby tribuny na fotbalovém stadionu. Město se dohodlo s majiteli bytů v polyfunkčním domě, ke kterému má konstrukce směřovat. Současná východní tribuna se o pár řad sníží a protáhne se. V dostavbě budou i toalety a možná bufet. Stavba by na fotbalovém stadionu na Letné mohla začít už za 2 roky.
19: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
19: www.elektrološák.cz.
1: Mraků nad východem Moravy postupně ubývá. Později odpoledne už máme mít skoro všude polojasno. Teplota je poblíž 20, v noci bude kolem 8. Zítra nejdřív slunce, odpoledne se zatáhne.

0: Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu, máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti, máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně. Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
1: Ale ty to řešíš už od rána, kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám v peněžence.
0: A máš
1: jako cash, jako no.
0: Máš cash, jo?
1: No 50 korun,
0: tak
1: ale pozor. Náhodou.
0: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Radio.

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci, tedy...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně a platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to... třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: Leony na Hitrádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti. Takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když u sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky a jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy, na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude a i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné, na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí. Vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem tady nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota. Sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky Romane za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou. Takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovny, teda často u sebe. Si myslím, teda, jo? Co vy? 777-937-777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bez

0: bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Vitrádia. Mám tady i hlasovky.
1: A co se týče hotovosti, já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jakou hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 tisíc.
0: 15 tisíc?
1: To je všechno.
0: Takže, ok. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026. Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás mám?
2: Ahoj, tak já u sebe nosím ze zásady kartu a když potřebuji peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou svůj partner. A když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí on. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý, to je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladníčku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít a v tuhle chvíli podle všech zpráv, co sami takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že
3: vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Vitrádia. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
3: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Hotovo?
7: Hotovo.
6: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
8: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 550 000. Chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 850 000. Rodinný dům ve Svijadnově v Rýdek Místek za 7 990 000. Rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 499 000. A byt v Laposkáka v Libochovicích na Litoměřicku za 2 800 000 korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
12: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mira.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Tohle není jen festival.
16: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Mirai, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu Fedenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano. Dva koncerty Fedenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hit Rádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí a klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě. Za to byli na světě Status Quo. A tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

30 minut. Nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo.

0: určovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tank jezdí v kolonách, tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor, zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost. Tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Pelnář a zítra se na vás těším opět v pravé poledne, tedy ve 12, tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Po víkendu zase zpátky v plné polní, zase do rachoty, ale do té pohodové a příjemné.
3: My jsme měli totiž úplně skvělý víkend, my jsme odstartovali tour Činasky ve Valašské Mezříčí, odpoledne se k tomu určitě vrátíme, ale bude toho víc.
2: Tak na 15. se těšíme a rozjedeme zase další odpolední show.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
4: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
10: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
11: To je 45 prodejen na jednom místě.
10: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
11: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
10: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
11: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
10: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
11: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
10: NC@cepkov.cz.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace, jezdíme úplně v pohodě. Tak hlavně, aby nám to vydrželo. Ale víme, jak to je, ono se to pravděpodobně, a to se obávám, velmi brzo změní. Jak se stane? Tak 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
4: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská. Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete. www.stavebninybobal.cz.
5: Jaké pan

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Místo nich budou veřejnoprávní média dostávat peníze ze státního rozpočtu. V případě České televize to má být 5¾ miliardy, což je o miliardu méně, než by měla letos televize z poplatků. A méně peněz dostane i Český rozhlas, konkrétně 2 miliardy. Z poplatků by měl ještě o 400 milionů víc. Obě média říkají, že škrty budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Zlínský kraj loni hospodařil se schodkem přes 1 miliardu korun. Rozdíl pokryje úsporami z předchozích let. Víc nám řekne náměstek hejtmana David Vychytil.
4: Tyhle schodky vznikají, protože my plánujeme velký nárůst investic. Investice byly opět rekordní. Já jsem rád, že jsme skončili s lepším výsledkem, než byl plán o těch 700 milionů, které bychom zapojili do hospodaření roku 2027 a tím oddálíme nutnost čerpání úvěru, která nás čeká.
3: Zítra můžeme poprvé v historii potkat tanky jedoucí po dálnici. Česká armáda bude přesouvat svoje leopardy netradičně přímou jízdou po D35 na Olomoucku. Na pásy jim nasadí speciální gumové patky a prosí řidiče o ohleduplnost, protože 55 tun jen tak neuhne. Tanků pojede po dálnici 9 za sebou a s nimi i jedno vyprošťovací vozidlo.
1: Fotbalový servis.
3: Fotbalové mistrovství světa provází velký skandál. Video rozhodčí včerejšího utkání Německa s ostrovem Curaçao na kameru ukázal gesto, které je v řadě zemí považované za rasistické. Takové obrácené OK s prsty směřujícími dolů je totiž symbolem nadřazenosti bílé rasy. FIFA incident australského rozhodčího prošetřuje.
5: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
6: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
5: www.elektrološák.cz
1: Počasí v 5 slovech.
7: A Šárka Holubcová věc přípravy.
8: Teď už místy slunce, no.
7: Teď už místy slunce. No.
1: Hit Radio Zlín.
7: Já slibuju, že dnešní odpolední show budou lepší slova a kvalitnější než no. Tak prosím vás, startuje odpolední show. Pavel Cacek, Šárka Holubcová tady s vámi. Za chvilku už budeme zmiňovat nejkrásnější den v roce. Nejsou to Vánoce, není jsou to Velikonoce. Je to den
8: otců.
7: Ano!
8: Ale den matek je mnohem lepší jako...
7: Není, ten je mainstreamový, provařený. Den otců je víc.

0: Taky Beyoncé na Hit Radio Zlín, tady v odpolední show s Paulem a Šárkou, a prosím vás, my budeme, protože se blíží, jak už jsem řekl, nejkrásnější den v roce, aspoň teda pro nás, pro otce, Den otců, čili v neděli 21. teďka budeme slavit my tatínci svůj den.
1: Je fakt, že to vůbec není v Česku zažitý, že? No, maminkám se prostě přeje, jasně, na ty všechny myslíme, jako, ale...
0: A já chci svoji kytku v neděli, abyste věděli.
1: Jo, myslíš nějakou skuřete třeba kytku?
0: To je mi jedno. Já vám vždycky kupuju kytky babám a já chci taky svoji kytku v neděli. A vy teďka můžete ale zároveň nadělit svému tatínkovi obrovskou radost a dva lístky na Vizovické trnkobraní. Stačí nám napsat na 601 13 1305 náš WhatsApp, co byste mu vzkázali. A může to být nenutně váš otec, jakožto ten opravdu otec, ale může to být manžel, který je otec. Může to být i takhle. Může to být brácha, který je otec. Může to být teoreticky i kámoš, co je otec.
1: Prostě jakýkoliv dobrý otec ve vašem okolí, tak přesně, nám o něm dejte vědět a my mu pak zavoláme.
0: Přesně tak.
1: Veřejně ho pochválíme, vyneseme ho do nebe.
0: Slekl. No. Že to skončí, ponížíme, ne?
1: Ale
0: pochválíme,
1: ne.
0: Pochválíme.
1: Jasně. A ještě od nás dostane lístky na Trnko. To je přesně, velká paráda.
0: Přesně. Takže jednoduše ho můžete uplatit těmi lístky, které my mu dáme.
1: Přesně. Takže nemusíte řešit dárek na Den otců, my vám ho zařídíme.
0: To mě nenapadlo, to je vlastně hrozně chytrý. 601 13 13 05 uplácíme všechny tačky.

0: Vín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, dokonce ani na 601 13 1305 nedorazila v tuhle chvíli žádná zpráva z cest, vypadá to, že jezdíme úplně všude bez problémů. Já jsem to zkontroloval, nevypadá to na žádnou nehodu, ani kolonu. Tak kdyby náhodou se to samozřejmě změnilo, tak hlásit. Jak připomínám, WhatsApp 601 13 1305 a i tento týden rozdáváme plnou nádrž jednomu z vás každý jeden den, jenom za to, že napíšete, jak to jde na cestách.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
8: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
7: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
9: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
10: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Je tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
21: Senkor.
22: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
23: Zase lítáš v oblacích.
24: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
23: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
24: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
23: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
24: Více o akci na
25: firma na zážitky
24: CZ.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: ne.
1: Hezky do pohody, takhle to umíme při pondělku. Na Hit Rádiu zní odpolední show s Pavlem Šárkou. No a prosím vás, zítra a pozítří se tady koná, no tady konkrétně v Otrokovicích na Baťáku koná finále celostátní, za to ale hrozně zvláštní soutěže. Soutěž betonová kánoe.
2: Jo, to jsem viděla.
1: Jsi viděla?
2: To je jako hodně dobrý. Prostě, pokud jsem pochopila, tak nějaký jako mladý tvůrci, asi studenti přímo, že jo?
1: Jo,
2: to tak?
1: Jo, je to, zapojilo se letos 11 středních škol a další dva dny tady budou vlastně bojovat o titul betonové kánoe, jestli to říkám dobře, zní to hrozně teda.
2: Zní to teda fakt zajímavě. No prostě dali šikovní studenti dohromady celý jako návrh, koncept, vytvořili betonové kánoe a teď je hlavní jako otázka, jestli se to udrží na vodě, že jo? Tak to jdou právě testovat na Baťáku.
1: Možná nevyhrají vůbec nikdo, člověče.
2: Možný to je.
1: Na to se budu podívat. Tak jenom jsem chtěl říct, že fandi, ty můžete, jak zítra, tak i pozítří, teoreticky pojedete okolo Baťáku, tak se tam zastavte, mrkněte, jak jezdí na betonových kánoích.

0: jsem se zase rozohnil tady na Hit Radio Zín odpolední show.
1: Pavel se zlobí.
0: Já jsem si vzpomněl. Ano, jako já zlobit. Tak já jsem, prosím vás, zažil, a to všichni jako přepamatujeme, absolutně tragickou událost, která se stala v Kvítkovicích, je to pár let zpátky. A já zase to tady otevřu, zase bodnu do té rány nepříjemné.
1: Já fakt nevím, co myslíš teď, tak pojď.
0: Ale to Kvítkovice mají jako historicky jenom jednu tragickou událost. Po několika letech od velmi nepříjemného momentu, prosím vás, se konečně vrací do Kvítkovice radost a štěstí. Budou se tady teďka nově stavět cyklostezka, nová hasičská zbrojnice a dokonce se je promění i celá ta náves, což je vlastně moc hezký a konečně to možná někomu udělá radost. No ale teď samozřejmě ta tragická událost, co se tam stala.
1: Já furt právě nevím, co
0: se tam přece zbourala ta jediná hospoda široko daleko, že?
1: Jo, takhle jako, aha, jasně.
0: Já jsem to nesel hrozně jako.
1: Chápu, ano, celá místní část umřela tím pádem prostě bez hospody, jasně.
0: Ještě odstěhovali.
1: Veškeré kulturní dění upadlo.
0: Přesně. No tak kdy máš sbírat kulturní vložky a kamarády, když ne hospody,
1: a drby.
0: Jo?
1: No,
0: Ježišmarja.
1: No.
0: Tak prosím vás, teďka se vám konečně do Kvítkovic vrátí zase úsměv do tváře, no tak, abyste věděli.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: To je 45 prodejen na jednom místě.
6: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
7: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
6: nc.cepkov.cz.
8: Kdo šetří, má za tři.
9: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
12: Já bych koupil rákosku.
13: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
17: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: V srdci Prahy je Máj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
21: Hit Radio.
22: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: většinasky za námi, vlastně svým způsobem, protože vy jste v sobotu byli oficiálně u zrodu nového historicky největšího turné kapely Činasky, která startovala ve Vlašském Meziříčí v areálu u letního kina, tečka. A jenom jsem chtěl jako dodat, protože já mám krátkodobou paměť, bohužel, já už si moc nepamatuju, my jsme tam měli Činaskvíz. A já si nepamatuju ty otázky, na čem se to nachytalo nejvíc lidí a vlastně mi to hrozně pohoršilo.
1: Já si to pamatuju naprosto přesně, co na čem jsme nachytali nejvíc lidí při tom Činaskvízu, a to byla otázka, prosím tě, taková jako z místopisu, dejme tomu, že jako co je symbol Beskyd. A ty jsi tam měl takové hezké možnosti, že jako plameňák, vlk anebo rys.
0: Ano.
1: A já jsem ještě radila lidem, říkám, přátelé, to je fakt takový blbý chyták. I jo. Mě to nachytalo, měla jsem jo, to blbě.
0: Jo.
1: Je to rys, jo. Takže až budete chtít nachytat nějakého valacha, že jako prej zná dobře Beskydy, tak jo. Mu ukažte, že ne, protože symbol Beskydy prej rys, jo.
0: To je pravda.
1: Nevím proč.
0: A ještě největší zklamání bylo, že teda klávesista Honza, říká se mu nějak Štajny, tak on tam vlastně byl v roli taky, že dostal pár otázek v rámci Činaskvízu. A na otázky ohledně Činasky nevěděl vůbec nic.
1: To bylo skvělý. Prej, jak se jmenuje tenhle song? Pavel tam něco zanotoval. A fakt nevěděl.
0: Vůbec.
1: Jasně, tak hrát s něma teprve kolik, 6 let, tak krátká doba, že jo?
0: Pravděpodobně dohrál, takže.
1: Takže na příštích zastávkách této letní tour kapely Činasky nový klávesák.
0: Tak a já teďka tady čtu inzerát, hledá se klávesista.

0: Imagine Dragons s námi a je tu 16. hodina. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Růžťku, tady máme havárku osobního auta do potoku, na místě policie, tak už to prošetřují, takže projíždět opatrně. Kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Kdo je podle vás nejlepším starostou ve Zlínském kraji? Oficiálně teď tohle ocenění převzal starosta Luhačovic Marian Ležák. Titul pravidelně uděluje Svaz měst a obcí. Ležáka ocenil za koncepční rozvoj města s důrazem na udržitelný růst a zachování jedinečného lázeňského charakteru. Co na to sám Marian Ležák?
12: Obrovská radost a velká pokora, tak to cítím. Získat takové ocenění pro mě není jen osobní úspěch. Beru ho jako uznání práce všech skvělých lidí, které mám kolem sebe. Lidí na radnici, městských organizací i všech aktivních občanů, kteří pomáhají posunovat město. Celkově vnímám, že naši občané nechodí se stížnostma, ale spíše s nápadem. Nápadem, co by

0: mohli posunout a to je ta pozitivní energie, která teď tady zavládla.
1: Jsme o krok blíž k tomu, aby přidání omamné látky do nápoje bylo trestným činem. Vláda dnes návrh poslala do sněmovny, kde má velkou šanci na úspěch. Základní trestní sazba má být roční vězení. Pokud ale bude následovat další trestný čin nebo těžká újma na zdraví, bude hrozit vyšší trest. Zkušenosti s takzvaným drink spikingem má třetina mladých u nás. Tragédie v průlivu u Splitu, kde se srazili katamarán s plachetnicí s českou posádkou, byla na spadnutí už dlouho. Chorvačtí odborníci prý už roky upozorňují, že tamní hustý provoz je velmi nebezpečný. Při nehodě zemřeli 4 Češi z 8členné posádky. Kdo neštěstí zavinil, zatím není jasné. Tenista Jakub Menšík bude opět reprezentovat Evropu v Laver Cupu. Doplnil 6členný tým, ve kterém jsou třeba i Španěl Alcaraz nebo Němec Zverev, se kterým Kuba nedávno bojoval v semifinále Roland Garros. Laver Cup, kde tým Evropy hraje proti výběru světa, hostí koncem září Londýn. Oblačnost na východě Moravy je docela proměnlivá, takže chvilku máme slunce, chvilku spíš skoro zataženo. Teplota je poblíž 20, v noci bude kolem 8 stupňů a má se vyjasňovat. Zítra nás tak čeká nejdřív slunce, později odpoledne se nám zatáhne.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz
4: Hit Radio Zlín.
5: Hit Radio Zlín s vámi, stejně tak jako odpolední show. Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my v tuhle chvíli zdravíme, prosím vás, do Míškovic. Tam máte dvě unikátní věci, co já vím.
6: No je tam takový fajn kostel, to myslíš?
5: Ne, a tam se pravidelně pořádá dětský bazárek. Tam dělá kamarádka.
6: Jakože prodávají děti, nebo?
5: Ano, v Míškovicích se prodávají děti, prosím.
6: A to mají třeba i v Žeranovicích, mají skvělý bazárek dětský, jako. Hit Radio. In here.

0: These beautiful things that are.
1: Panečku hit, Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio Zín, odpolední show. A já teda začínám zjišťovat, a to mě jako překvapilo, že spousta z nás tady na Moravě, a to nevím, čím to je, že se letos prý hodně chystáme do Itálie na dovolenou.
2: Jako se na těstoviny, nevím, jaký je jiný důvod.
1: Nevím, je to jako takhle, není to nic proti ničemu, Itálie je nádherná země, to jako já můžu jedině schválit, ty ceny taky nejsou nějak tragické oproti jiným zemím, nicméně, přestože to je dobrá volba, může se potkat vaše nadšení z té země a z těch jejich dobrot taky nějakým foupa. Já bych vás na to rád připravil, jsou dvě, které mě nejvíc překvapily. První, co se týká samozřejmě kávy.
2: Jasně.
1: Ty z toho máš taky nějaký zážitek.
2: Mám, no. Mám, prosím tě, když jsme
1: byli v Itálii. Řekneš tam ho, jako ta dneska.
2: Já jsem myslela, že chceš nejdřív říct tu svoji část a já pak přidám ten jako dovětek.
1: Řekni.
2: Dobře, no prostě nedají vám jako kafe s mlíkem po, dejme tomu, nějaké 11. 12. hodině.
1: Nice.
2: Jo. Ale jakože ne, že jenom jakože ti ho nechtějí prostě dát. On ti ho prostě fakt normálně zakážou prostě, jo.
1: Ano.
2: My jsme dostali kafe po obědě a já jsem nechtěla žádný jako kapučino, nic takového, to vím, že se nesmí, no. Žádný latte a tak, ale říkám, dám si jenom jako maličko kafe, jenom, teda maličko mlíka jenom do kafe, jako. Ne,
1: neexistuje.
2: Prostě, nedám ti ho.
1: Přesně, to oni nedělají, to nejhorší, co můžete udělat po 11. hodině se si objednat, nebo zkusit si objednat kapučino.
2: Dostanete facku a kafe, jo. Nebude, přesně.
1: Přesně tak, a ještě zaplatíte. No a druhá věc, co mě překvapila v Itálii, co je můžete pohoršit, jídlo. Na veřejných prostranstvích, když máte nějaký, já nevím, nechci říct kebab, ale prostě něco si nesete v ruce, kus pizzy nebo něco, na veřejných prostranstvích v pohodě, na lavičce v pohodě, ale nikdy ne na schodech veřejných, jo? Kde se chodí a nedej bože na schody třeba ke kostelu, ke kapli nebo něco takového. To, jo, je nejhorší, co prý můžete udělat.
2: Ke kostelu tomu věřím, na normálních schodech by mě to asi jako nevím, proč ne, když tam jsou všude furt nějaký schody, ježiš Maria, kdo to má hlídat potom jako.
1: Tak si musíš stoupnout mimo schod.
2: Jo, a počkej, a co když se na ten schodek sednu?
1: A co jsem řekl?
2: No, že se na schodech nesmí,
1: no tak
2: ale...
1: to znamená, že si sedneš a tam jíš, jako.
2: Co, když si sednu pod schod?
1: Hereš, běž si to s nima vyřídit.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: I v nejlepší dopravní servis na východní Moravě. A tak, jak už jsme i tady před chvilkou říkali, že Růžka směrem na Vsetín, tak tady je potřeba dávat velký pozor. Řeší se tu přes policii havárie osobního auta do potoku. Tak nám ještě o tom psala i Peťka, že se projíždě samozřejmě dá, že prý celkem i bez problému a že i bez kolon. Tak jenom oči hlavně na šťopkách, ať náhodou není žádný další malér.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
0: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do

0: rádiu. Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
1: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz.

0: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
4: Úplně vyčilovaný Míša tady.
3: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
5: To není to 6-7 teda.
3: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
4: Počítá to někdo?
3: Já, to, já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně dostat u rádia.
4: To se má nějak jako opakovat, nebo...
3: No, ideálně by se to mělo dělat.

0: minuty, takže cca třikrát. Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
2: Přesně.
0: Davide.
2: Kaput, dejme pro Verze.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Možná právě teď prožíváte tu nejkrásnější část svého života. Možná právě teď, milé maminky, už čekáte nějaké to bábetko. Tak prosím vás, zacpat duši.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Protože,
2: ale bacha jo, nejenom, že těhulky si zacpou uši, ježiš, já jsem fakt řekla těhulky, pardon za ten výraz, jeho sama nesnáším, ne, je hroznej. Těhotné ženy, zacpěte si uši a chlapi naopak, prosím vás, poslouchejte dobře, jo. Až se zase budeme bavit o tom, jestli víc bolí porod nebo kopanec do koulí.
0: Já vím.
2: Tady máme jasný důkaz, že je to prostě porod, protože bolest při porodu bolí víc než zlomení 20 kostí na jednou. Kdo měl kdykoliv cokoliv zlomený, tak ví, jak to bolí. A teď si to vem 20krát jako.
0: Jo jo, tak hlavně, že to tak bolí a pak to opakujete. Za to nikdy jsem neslyšel chlapa říct, tak mě kopně ještě jednou.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hitradiozlín.cz, to je web, který je výherní. Minimálně, pokud byste se rádi dostali na Karpaty Fest úplně gratis, protože stačí se na našem webu jenom zaregistrovat do klubu šampionů. Tak jednoduchý to je. Začím jste si mohli všimnout, že mluvím jenom já a co nejrychleji, protože se bojím, že přijde tady ten trapný humor.
1: Jaký trapný
0: humor? Nepřišel, dobrý. Tak jo, protože jsem chtěl říct, co bude hrát na Karpaty Festu.
1: Lucie a Ben Kristovao a Sofián
0: je tam. Tak to zapomněla, tak je to dobrý.
1: Co po mně chceš?
0: Já jsem v sobotu Šárce asi dvakrát dával propisku. Říkám, to je fixa.
1: Jo, jasně. A já jsem se stále ptala, jestli je vypsaná. A když jsem ti ji vracela, tak jsem taky říkala, že není vypsaná. Jo. A vypsaná fixa bude na Karpaty Festu, to je skvělý, to je
0: tak
1: pravda.
0: Tak jo, tak sak.
1: Dobře, no, ale tak na to se těším nejvíc, tak takhle to můžem říct. To není sranda, to je pravda.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
3: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekoko.

0: levnězčiny.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mira.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: vámi, stejně jako odpolední show. No a já se dozvídám, že na pustevnách máme nějaké sochy.
1: Je to tak, nejsou ledové.
0: Ale byly tam.
1: Jasně, ale přes zimu, víš, Pavle, když mrzne, tak je fajn dělat ledové sochy.
0: Myslím,
1: a když nemrzne, z čeho bys dělal sochu? Schválně, řekni.
0: Jako moderní doba, tak to nějak udržu, ne?
1: Jakože to budeš chladit, celý pustevný. Prosím tě, ne, vážně, když je venku teplo, tak z čeho uděláš sochu, aby ti vydržela?
0: Z hlíny. Schválně.
1: Třeba, anebo vzpomeň si na své dětská léta.
0: Z písku?
1: No je jasně, že z písku.
0: Cože?
1: Jasně, několika metrový třeba arahyacintový je tam. A nebo sova, to je úplně cool. Teď aktuálně to tam dělají, takže jestli chceš vidět šikovné lidi konečně manuálně pracovat, tak se vidí na pustevny právě teď. Do neděle budou tvořit. Jak dlouho to tam vydrží, to se potom uvidí samozřejmě podle toho, kolikrát to zmokne, že jo?

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Masarykova ve Vlčnově. Tady mám hlásíte, že je tu nehoda osobního auta s motorkářem, bohužel se zraněním. Na místě všechny záchranné složky. Petr psal Růžka, tady havárka osobního auta do potoku, ještě stále se to tady došetřuje, tak ať víš. Tak já vím, tak teď víte i vy. 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Česká televize a Český rozhlas se kvůli změně financování nevyhnou propouštění. Podle prvotních odhadů by obě média mohlo opustit až 700 zaměstnanců. Zrušení koncesionářských poplatků dnes schválila vláda. Místo nich budou veřejnoprávní média dostávat peníze ze státního rozpočtu. V případě České televize to má být 5¾ miliardy, což je o miliardu méně, než by měla z poplatků. Český rozhlas dostane 2 miliardy, o 400 milionů méně než napřímo od lidí. Na pustevnách opět vznikají několikametrové sochy z písku, letos na téma Ohrožený svět ptáků. Vyrůstá tam tak třeba monumentální arahyacintový anebo sova sněžná. Tvůrcům teď můžeme nahlédnout přímo pod ruce. Na svých dílech budou pracovat až do neděle. Jak dlouho pak pískové sochy na pustevnách vydrží, bude záležet především na počasí. Zítra můžeme poprvé v historii potkat tanky jedoucí po dálnici. Česká armáda bude přesouvat svoje leopardy netradičně přímou jízdou po D35 na Olomoucku. Na pásy jim nasadí speciální gumové patky a prosí řidiče o ohleduplnost, protože 55 tun jen tak neuhne. Tanků pojede po dálnici 9 za sebou a s nimi i jedno vyprošťovací vozidlo. Fotbalové mistrovství světa provází velký skandál. Video rozhodčí včerejšího utkání Německa s ostrovem Curaçao na kameru ukázal gesto, které je v řadě zemí považované za rasistické. Takové obrácené OK s prsty směřujícími dolů je totiž symbolem nadřazenosti bílé rasy. FIFA incident australského rozhodčího prošetřuje. Na řadě míst na východě Moravy je stále oblačno. Večer už by mělo převládat polojasno. I v noci by mělo být málo mraků a minima spadnou zhruba k 8 stupňům. Zítra bude po většinu dne slunečno, jen místy zvětšená oblačnost. K večeru se pak má zatahovat ještě víc a může se objevit i občasný déšť. Zítřejší maxima 22 až 25 stupňů.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
8: Hit Radio Zlín.
0: Posledních pár vteřin tady na Hit Radio Zlín odpolední show vám zbývá k tomu, abychom potěšili třeba vašeho tatínka.
10: A nebo klidně nějakého jiného tatínka. Blíží se den otců, takže jestli máte ve svém okolí nějakého fakt super tatínka, tak ho pochvalte, my ho pak taky pochválíme a ještě mu dáme lístky na trnkobraní.
0: A půjdete po ulici, uvidíte sympatického mládence, řeknete si, nejseš táta, pojď, já tě potěším.

0: Je tady ta chvíle, odpolední show na Hit Radio Zlín, kdy potěšíme nějakého tatínka mezi vámi. Na 601 13 13 05 jste nám i dneska psali a ještě do pátku budete mít tu možnost psát jakékoliv zprávy pro své tatínky nebo pro třeba manžela, co je tatínek. Pro bráchu, to je dnešní příklad mimochodem, což je moc hezký, že dneska nám tady Marek nechal zprávu pro svého bráchu Davču, kterému jsem pak teda zavolali a předali mu nejen dva lístky na Vizovické trnkobraní, ale zároveň i takovou, jako řekl bych, hezkému. A předali mu dva lístky na Vizovické trnko, náhodou i s moc hezkou zprávou. Nazdar Davčo!
1: Ahoj.
0: Tady prosím tě Pavel Cacek, Hit Radio Zlín, já ti volám odpolední show, ty asi nevíš, proč ti volám, že?
1: Ne.
0: Já tady mám prosím tě vzkaz, který musím doručit. Dostal jsem to úkolem a ten vzkaz tady nechal brácha Marek. Máš nějakého bráchu, jo? Není to, není to vymyšlený brácha třeba, jo?
1: mám bráchu.
0: Dobrý, tak je to
1: myslím,
0: dobrý.
1: Myslím, že nic netuším, tak nevím, co nechce
0: vzkázat. To je ta lepší varianta. Vůbec mi nic mu nedluží, nebo jestli, tak to já nevím. Ale Marek ti tady nechal vzkaz, prosím tě, protože se blíží den otců na neděli. Tak vzkazuje ti, že jsi skvělý táta, skvělý brácha k tomu, děláš to dobře a že jsme na tebe všichni hrdí v rodině. Tak jenom tak jsem ti to měl předat.
1: Páni, já jsem ani nevěděl, že je až tak jako citlivý, nebo jak bych to řekl, ty jo.
0: No, se rozepsal člověče, vidíš to, no, tak ti to chtělo sdělit a protože se blíží den otců a očividně si myslíš, že jsi opravdu skvělý táta, tak ti tady ještě u nás nechal i dva lístky na Vizovické trnko. Je to dobrý?
1: Tak to je jako topovka.
0: Povka, no tak prosím tě teď, ale máš jenom poslední věc před sebou a už tě nebudu zdržovat. Ty si musíš vybrat, koho tam vezmeš sebou. Bude to ten brácha, co ti nechal zkaz, nebo manželka, nebo... Koho vezmeš?
1: No, já úplně nevím, ale jak to už budu muset asi vzít bráchu. Nevím, jak to vysvětlím, ale já si něco vymyslím, vezmu tam asi bráchu.
0: Asi bráchu, tak bude pánská jízda, tak aspoň po dlouhé době. Kdyby náhodou si vzpomněl, že mu něco dlužíš, tak ho tam neber, jo?
1: Jo, to je jasné.
2: Hit Radio Zlín,

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Na 601-13-13-05 nám posíláte svoje dopravní informace, například v ulici Masarykova ve Vlčnově máme nehodu osobního auta s motorkářem, tady se zraněním, na místě všechny záchranné složky. Velmi podobně nás o tom informoval, že se i tvoří menší kolony, taky Péťa, za to velké díky. Růžka, havárka osobního auta do potoku, na místě policie, i tady je to ještě stále řešeno, ale bez kolon. Tak velké díky za vaše info a kdyby cokoliv, tak určitě ještě předávat. 601-13-13-05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
5: Ahoj, ahoj.
4: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
5: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
4: Cože? No a co se stalo?
5: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
4: Jasně znám.
5: Tak ten se rozbil.
4: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
5: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
4: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
5: No, jako pro lidi jo, no.
4: Takže, já zde to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
5: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
4: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme.
5: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
3: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: To je 45 prodejen na jednom místě.
6: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
7: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
6: nc.cepkov.cz.
8: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
9: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
8: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
11: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
12: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce.

0: se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adib@adib.cz.
1: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rejdel ten za námi, na Hit Radio Zdín odpolední show, s vámi Pavla Šárka. No a teď je taky na čase vyhlásit si dnešního vítěze, kdo dostane plnou nádrž. Úplně gratis, jenom za to, že dneska nám podal jakékoliv dopravní info z cest ze Zlínského kraje na 601 13 13 05. Je to žena, která dneska dala vědět, konkrétně teda Petra, dneska varovala před skokankou u Lípy, zase stará známá firma dopsala.
1: Ježiš, to je tady folklor tady náš místní, jako, ale já jsem mu potkala o víkendu na Čepkově, jako chtěla po mně...
0: Jako Petru?
1: Ne, kežby Petru, právě tu druhou z těch dvou žen, tady, o kterých se tady bavíme, ale chtěla po mně půjčit telefon, že potřebuje nutně, nevím, povolat mamince zase, nebo co, prostě říkám, to ví, že jo,
0: to jo.
1: Nemám, promiň, jako.
0: Prostě, když ti v dnešní době někdo řekne, že nemá telefon, tak víš,
1: jo, no,
0: že nejste BFF asi.
1: Já už hlavně znám, že už všichni už známe, taková děvčita.
0: Jo.

0: polední show na Hitrádiu Zlín a pánové, co máte ženy, partnerky, manželky, milenky a vozíte je autem, tak já držím basu s váma. Já vím, jaké to je.
1: Ale my nejsme všechny stejné.
0: Ne?
1: Ne, já jsem třeba jako úplně v klidu, když jsem spolujezdec.
0: Všiml
1: dobře
0: jsem
1: radím.
0: Jo.
1: No dobře, tak jenom jo. Dobře, jinak. Když řidič řídí dobře, my nemáme důvod dělat problémy jako spolujezdkyně.
0: Tak buď to, se všichni muži narodili jako absolutně tragičtí řidiči.
1: Je to tak.
0: Je to možný? A ženy jsou na piedestalu v tomhle směru, protože o čem my se bavíme. Já moc dobře vím, jaké to je řídit, když vedle mě sedí žena. Já jsem jednu takovou trasu jsme zdokumentovali se Šárkou. Je to moc zábavný. Mrkněte na Hitrádio Zlín Instagram, abyste viděli.
1: Počkej, malá nápověda, jo.
0: No, jakože co děláš? Jakože uklidni se.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na summer party.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.

0: www.zahradnictví.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
4: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: na to, že dneska, co si možná někteří uvědomujete, co zas?
1: Já nevím, uplo mi za krkem, já se nemůžu hýbat. Uděláš mi masáž, prosím.
2: Karma, jarma, karma.
1: Ty smradé, karma je stripterka, ne? Každý ví.
0: Kéž by tady byla tahle karma. Prosím vás, pěkně. Asi jste pochopili, že se odpolední show pro dnešní den s vámi loučí. Já teda, ač nechci, musím teda namasírovat čárku, protože jí asi fakt jako něco uplo za krkem.
1: Tak kdyby tady byla karma, tak mě namasíruje ona, ale není tu.
0: A já bych si to natočil. Tak zítra na 15. hodinu se na vás těšíme.
1: Čau.
0: Prosím vás, klidu a bez bahna to bude.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Holešově pokračuje oprava asfaltu. Ode dneška potkáme omezení mezi Cukrovarem, Šetuli a Teskem. Jezdí se na semafor. A stále je uzavřená silnice mezi Holešovem a Rymicemi, musíme objížďkou přes Količín. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
6: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
7: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
8: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
7: www.stavebninybobal.cz.
9: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv při Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
12: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
11: Požehnání varhan začalo před hodinou, série koncertů vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
11: Do rána většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24 na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
15: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý

energická věc, která vás na té připondělku nabila energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili. A my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper, anebo Goo Goo Dolls. Jistě mi můžete tady na Hit Radio počítat. Tak užívejte pondělí s datem 15. června. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz

0: Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warnes stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies a nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
6: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio. Posloucháte Hit Radio. 7:02, tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
8: Ahoj, přátelé.
9: Ahoj, ahoj. Hit Radio.
1: Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
8: Krátkej.
9: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
1: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážit.
8: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
1: Ale mysleli jsme na to, že tady budeme.
3: Hit Radio Zlín.
1: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už činasky, hezké odpoledne.

0: víte, kdo si popěvuje s náma? Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, no ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou, jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon, máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte.
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, všechno aby získal lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, prosím, nemá to někdo na jevičku.
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek. A mě tam překvapil jeden takový hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný, a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčili.
2: Protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, pojď, jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Mm-hmm. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebují vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten lístek,
0: jo. To nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. Ať si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při yes. jakých zážitcích by se s Andrejko natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? No. Já jsem tady chtěl jako
1: zároveň,
2: hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá.

jsou beaty, takový se dělal jenom v devadesátkách. To byl Michael? Ne. 19.20, posloucháte Hit Radio City, Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který mu řvou sluchátka dneska.

0: ještě víc stresu nesnesu.
1: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty v 18.
2: Já,
0: čerstvě.
2: Hoši, to už je taková doba, že už se to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15. A to konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
1: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
2: A jsme zase u toho.
1: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMSku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil a trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero, placený obsah se chystá.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ecocom. Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluju hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu nebo...
1: Dobrý, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufal, že toho minulýho ahoj si nikdo nepřijde.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkon pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkon na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači a vy tady, co jste zdali se mnou nahlas, jak ta zpráva doopravdy dopadla. Takže první zpráva je: muž hledal lochneskou příšeru. Místo toho našel
2: jenom dva vyfouklý balonky.
0: Muž hledal lochneskou příšeru, místo toho našel pohřešovanou manželku.
1: Ne, ale jsi blízko. A? Manželku. On si totiž dal výpověď v práci, přestěhoval se do Skotska a 15 let normálně frajer tam hledal lochnesku a našel tam místo toho lásku svého života. Nevíme, jestli taky není monstrum.
2: Takže to nebyla fikce.
1: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
2: Jeho skutečné zaměstnání je...
1: Řekneš něco? Dominiku,
2: domů je? Veletel.
0: Zbytek se rozvíjte v článku.
1: Ne, takže...
0: Tajil, že nemá ruce.
1: To by byl dobrý. No skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
2: Oh.
1: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
0: Dejte mu to.
1: No tak teďkon chudáček sedí. Tak a teďkon z poslední, to nejlepší nakonec, a to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Mezi budovami. Ještě jenom
2: mi to řekni. Napadají mě samý z prostěrny.
1: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Natáčení filmu pro dospělé.
1: To je hezký. Ne. Zloděje. Byl to zloděj, který vykrádal dům vedle, uklouzl po střeše a spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdmi prodejny sousedního kina a tý prodejny kávy. A ty policajti normálně šli na kávu a slyšeli ho tam brečet. To je nádherný, ne?
0: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili jako vtipně zakončit, abychom vás pobavili.
1: Nemá šanci, takže prostě ve skutečnosti je to vždycky ještě strandovnější, než náš mozek dokáže vyplodit.
0: A to mi tady žije. Bengals, jsem myslel, že banger, ale je to takový banger. Manic Monday, hezký večer přejeme.

0: Ladíte Hit Radio Bangles. Přátelé, máme 19 hodin 38 minut ve složení Dominik Andrejka Vinca. Ještě jednou dneska naposled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči. Přátelé, abyste věděli, o víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: Dominik,
2: a pršelo moc.
0: To byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem už, ať si sám, kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se díval na ten line-up, na kapely, moc to nebralo. A tak byl takovej polonalomený, ale věděl jsem dobrý, zařídím lístky, zařídím stán, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam jít, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu a jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No,
2: to,
1: ano.
2: To zře krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku. Nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně. Proto se rozrůstá naše parta tady. Já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: Je to stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit. My jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: Tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj. Pár hitů, ať ten večer rychleji utíká. Posloucháte Hit Radio.

0: Odivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: www.honda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
1: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC@cepkov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.